I'm used to it by now. Just breathe.

Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Hoď se do klidu.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Leave your cares behind. S náma. Teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Bčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Mike Makovsky měl svou vizi, když navrhl limitovanou sérii o zapomenuté vraždě téměř zapomenutého prezidenta Spojených států, James A. Garfielda, kterého hrál Michael Shannon. S jeho nápadem ale producenti David Benioff a D.B. Weiss nesouhlasili, až se jim nakonec podařilo projekt prosadit. Díky tomu vznikl fascinující příběh o Garfieldovi a jeho posedlém vrahovi Charlesi J. Gitouovi, kterého stvárnil Matthew McFadden. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hip-hopem na rádiu B žijem.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři, reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem, přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder
0: how I keep from going under. Posloucháš rovný beat na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B. Neboj se uvolnit.

Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu, uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Base up.

Tak ahoj, přátelé, všechny vás zdravím. Máme tady další díl pořadu Bass Up na rádiu B. Tady DJ Rascal a začneme hned takovým old school breakem. Je to producent Krank a track se jmenuje Pump. A tenhle ten producent dělá takovej UK sound a dělá jak breakbeat, tak dělá dubstepy, UK garage a takovýhle pohodový bassový styly. Takže přeju vám příjemný poslech u 58. pokračování pořadu Bass Up.

Tak přátelé, dohrává nám track Pump od producenta Kranka a budeme pokračovat v breakovinách a mám tady další věc od producenta 7-5, plus to s ním dělal Kryptonode a track se jmenuje Alone a vyšlo to v červenci na 17 Audio. Příjemný poslech na Bčku.

No a mám tady teď takovou těžší věc, udělal jí producent ze Slovenska Macho, vyšlo mu to na Reifart Records, teď taky červencová záležitost, docela povedená, docela mi líbí, šlape to, má to výborný zvuk a takovej spát, takže poslechněte, Let Bass Kick se to jmenuje, Bass Up.

Tak přátelé, budeme pokračovat v Bassupu. Mám tady takovou klidnější breakovinku a dělal to producent Carly, track se jmenuje Circles. Vyšlo to taky v červenci, teďko koncem už na Guerrilla Tactics.

Tak přátelé, posloucháte pořád Bassup, Rádio Bčko a tohle to byl producent Carly. Nicméně teď bych vás chtěl ještě jednou pozvat na 6. narozeniny Rádia B, který se konají příští sobotu 15. srpna v Roudnici v Podzámčí. Začíná to někdy kolem 1.

večer. Nicméně je tam super občerstvení street buffet, kde mají výborný pochutiny a nápoje, takže o vše bude postaráno, celá akce je zdarma. No a se mnou tam bude vystupovat třeba DJ Net, se kterým budem dávat jako každý rok breakbeatový B2B set. A pak DJ STV s Cynikem, ty taky budou dávat B2B. DJ Piff, Shazo, DJ Lobo, Fefe, a Michal Kořán a Tereza Karle. Takže bude to rozmanitý večer, jako je rozmanitý Rádio B. Takže se na vás moc těšíme. A teď už si pustíme další věc. Je to můj track, který mi nedávno vyšel na labelu 13 Vopic a vyšlo to 30. července teďko, takže čerstvá věc a docela se mi zalíbil ten funky break, tak jsem něco zkusil a vyplodil jsem tuhletu takovou příjemnou funky breakovou záležitost, jmenuje se to Funkin' On a je to DJ Raskala, takže přeju příjemný poslech na Bčku.

No a pokračujeme dál, bude to taková rovnější věc a je to producent Notion a X-Club, track se jmenuje You Know, vyšlo to na Notion Records, taky červencová věc.

Tak budeme ještě chvíli pokračovat, přátelé, v těch rovinách. A teď mám tady takovou příjemně zvukovou záležitost. Dělal to Team Deeze. A jmenuje se to Exactly. Vyšlo to na 4-trackový EPčku, taky v červenci. A moc se mi to líbí. Bass up.

Tak to byl Team DZ a budeme pokračovat takový UK soundem a ten track udělal Machine Drum se Screwfizerem, jmenuje se to Woo a vyšlo to teďko čerstvě už v srpnu na IMSIM Records. Posloucháte Radio Bčko, máme tady 58. díl pořadu Bass Up.

No a dalším trackem, který vám chci pustit, je track, který se jmenuje Batman Roller, dělal to Mint a vyšlo to na kompilaci labelu Dirty Kitchen Rave, 10-tracková kompilace, která se jmenuje VR DKR Volume 1 a je tam dost zajímavých VR.

Tak přátelé, pojďme dál. Tohle je track od producenta, který se jmenuje Marco Soul. Track se jmenuje Vibe and Step. A vyšlo to na Deep Soul teďko 30. července. Nicméně je to takový zajímavý track, jak už slyšíte, rovnej beat se střídá s breakovým beatem a baví mě tyhle ty změny, takže to je přímo

0: Tak přátelé, zaujal mě producent Carly a dáme si od něj ještě jeden track, který se jmenuje 6AM. A je to z toho EPčka, ze kterého už jsme si hráli track Circles. Takže přeju příjemný poslech na Bčku. Zdraví vás DJ Rascal. Mějte buď příjemný večer v úterý, anebo příjemný dopoledne v pátek.
1: I'm your number one fan. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'll take good care.

No a teď si dáme trošku takového reggae vibe, trošku reggae junglu. Zaujal mě producent, který si říká Gunlock. A vybral jsem od něj dva tracky. Tenhle se jmenuje Pulse a druhý se jmenuje Big Man. Takže pojďme na to. Rádio Bčko a producent Gunlock.

Tak přátelé, pojďme na předposlední track. Vybral jsem věc z alba Pure Devotion, který vydali dvojice Overmono a mají tam 11 tracků, vyšlo to teďko 7. srpna, takže čerstvá záležitost. Určitě vyhledejte, jsou tam dost zajímavý tracky, něco mě až tak neoslovilo, ale jako celek je to fajn. Takže tuhle věc mám oblíbenou, a takže vám ji pouštím. Posloucháte Rádio Béčko a tohle jsou Overmono se skladbou Jamlingo.

Tak, přátelé, tohle to byly Overmono. A poslední věc, kterou vám pustím, dělal Fotek, track se jmenuje 30 Seconds Out a vydal to teďko úplně čerstvě, vydal track asi po 3 letech, co sleduju, že dlouho nic nevydal a je to hodně zajímavá záležitost, zase propracovaný track, jako vždycky od něj, úplně mazec a rovnou se s váma rozloučím, přátelé, mějte se moc hezky, užívejte dovolený prázdniny a hlavně buďte zdraví, mějte se rádi a komu to vyjde, určitě doražte na narozeniny Rádia B, který budou příští sobotu 15. srpna v Roudnickém Podzámčí. Moc se na vás těšíme, mějte se fajn.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu, uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.
2: For some time. I can't even tell what's been on your mind. I try to bring you back, you push away. No doubt about it, you've gone astray.

来，春天来带。

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou 8. účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Donal Lees byl legendárním americkým folkovým zpěvákem a aktivistou za lidská práva. V jeho 81 letech nás minulý rok opustil a my si na jeho vzpomínku pustíme na Bčku jeho letní a velmi pozitivní hit Today Won't Come Again. Tohle je kousek Ameriky na rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na našich facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce Ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

která ruka ruku mě. Jsem sebou samým, nebo vámi. Do mrku kostí.

jestli už ze mě není bysta. Bysta bez nosu.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu, uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

Začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste společně se mnou připravení užít si tuhle hodinovou jízdu rapem. Jako vždycky si dáme legendy, které formovaly historii hiphopu, ale i interprety, který nesou tuhle štafetu dál. Dneska si dáme na začátku takový pohodovější věci, uvolněnou atmosféru. Já myslím, že můžeme klidně začít, takže dneska začneme Nizozemsku, dáme si dvojici Pete Philly and Perquisite, což je hodně zajímavý spojení. Já jsem je dlouho neposlouchal, ale myslím, že je na čase si zase připomenout. Je to takový duo, který kombinuje klasický rap s živejma nástrojema, hodně tam soulu, jazzu, je to hodně v pohodě. No a my si pojďme dát jejich skladbu s názvem Hot Sauce, která vyšla na albu Eon v roce 2024. No a pojďme to rozjet. Tohle je Boom Bap na Rádiu Bčko a právě začínáme. Já vám přeju příjemný poslech.

0: Beb na Rádiu Bčko a my jsme dnešní díl odstartovali v Holandsku. Tohle byly Pete Philly and Perquisite, track Hot Sauce, za mě hodně velká pohodička. No a my v odlehčené atmosféře zůstáváme i s dalším trackem. Čeká nás dvojice Goldie Looking Chain z Walesu a ty jsou důkazem, že hip-hop nemusí být vždycky smrtelně vážnej, ale může být i pěkně odlehčenej. Tyhle ty dva jsou toho důkazem, pojďme si to dokázat i jejím následujícím trackem. Je to novinka že 14. června tuším, jmenuje se to Pupučino a je to výborný, takže pojďme na to, tohle je Boom Bap na Bčku.
1: Take my dog everywhere with me, we go to the cinema, he likes watching Beethoven 3, do you remember Digby, the biggest dog in the world?

0: Jak jsem říkal, dnešní díl pojedeme na začátku, hodně velký pohodičky, takže pojďme v tom pokračovat, dáme si track, který mají na starosti Dr. Moriarty, legenda Los Angeleského undergroundu 2Max, no a borec baničky Living Legends a tím je Eli. Dáme si jejich novou pecku s názvem Love is All You Need, no a pouštíme ji právě teď v Boom Bapu na Bčku.
1: Cheers.

Další, koho si pustíme, tak je borec, který si říká Dem Atlas. Za mě jeden z nejzajímavějších hlasů současný americký alternativní scény. Jeho hudba balancuje mezi rapem, soulem, rockem. Je to výborný zpěvák, no a za mě rozhodně stojí za pozornost, takže doporučuji si ho poslechnout. No a jestli ne někdy jindy, tak rozhodně teď pouštíme si jeho novou skladbu s názvem Ain't and Out. Boom bapu na bejčku. God have mercy on my soul. You know it is what it goes. It's just story as it's told.

0: Tak jo, bando, teď nás čeká rubrika Česká, Slovenská, Pecka, Bumbepu, dneska trošku dřív než obvykle, ale má to svůj význam. Letos je to 25 let od vydání prvního kompilačního alba Lyric Derby, kde se tenkrát sešlo vlastně to nejlepší, co naše scéna nabízela. No a já jsem k příležitosti tohohle z toho jubilea vybral něco z alba Lyric Derby 2 sice, ale to myslím, že vůbec nevadí, ale když jsme dneska rozjeli ten díl tak do pohodičky, tak já jsem tenhle track prostě musel zařadit. Dámy a pánové, De facto a žádný stres, Bumbepu na Bčku v rubrice Česká, Slovenská, Pecka.
1: Žádný stres, ha, late M, Hedy Fej, Jesse Double S.

Stále ladíš bubeb na Rádiu Bčko a další, koho si pouštíme, je velký jméno zlatý éry hiphopu a je to MC Serge, který se skupinou Third Base patřil mezi první bílí rapery, který si získali respekt celý hiphopový komunity. No a jen málo kdo ví, že právě MC Serge pomohl objevit mladýho Nase a výrazně přispěl ke vzniku legendárního alba Illmatic. Společně s ním na tracku, který si pouštíme, Apathy, který mu naprosto zaslouženě vzdává hold v téhle pece s názvem Thanks Serge. Pojďme na to.

Dvojice Sticky Fingers a Fredo Starr, a.k.a. Onyx. Jedna z nejdivočejších dvojic, která to na stage rozjíždí už víc než 30 let a stále to stojí za to. Nedávno se taky objevili na českém festivalu Fight Fest, no a celku pravidelně navštěvují Českou republiku, za to jsme moc rádi. No a my si dáváme jejich novej single s názvem Baria, což je taková pohodička na Onyx, ale i tak skvělá věc, pojďme na to, Onyx a Baria.

Teď si dáme pořádný underground, filadelská stálice našeho pořadu Riff the Lost Coast, společně s ním Block McCloud a jejich novej track s názvem Led Zeppelins. Tohle je přesně ten boom bap, který máme rádi. Pojďme na to.

No já myslím, že přišel čas dát si taky rubriku Buchetka dnešního Bumbepu. Dneska si dáme trošku méně známý jméno, aspoň pro mě je to Jamie Cornella. Velice talentovaná frérka, která dává jak do tvrdých beatů, tak i do nějakých těch trapovějších, ale za mě o ní ještě určitě uslyšíme. Dáme si jejich novej track s názvem Pharrell Fur. Pojďme na to, Bumbep na Bčku pokračuje.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbeb. Nás teď čeká dvojce Gama Exhibit, který patří mezi nejvýraznější tváře západního pobřeží. Tyhle ty dva rozhodně nemusím nějak dlouze představovat. My si tenhle ten styl moc často v Bumbepu nepouštíme, takže dneska to trochu napravím. Máme si jich nový track s názvem Unsolved Mystery. O beat se postaral DJ Gangstar a za mě je to hodně v pohodě, takže pojďme na to, Bumbep na Bčku.
1: Aha. MHTX to the Z. Listen.

názvem Gravitas, o kterou se postarali King Crooked a Bronze Nazareth. Vyšlo to 13. prosince 2019. Tahle deska je plná silných textů, temné atmosféry a soulových samplů. Je tam celkem 14 skladeb, o beaty se postaral právě Bronze Nazareth, který má úzký vazby na Wu-Tang Clan a myslím, že to je hodně slyšet. Na téhle platce se objevuje třeba Killa Priest, Raskas, Planet Asia, Snoop Dogg, Ghostface Killa, Benny the Butcher a spousty dalších. Je to, jak říkám, výborná věc, vybral jsem jako vždy dva tracky, první z nich se jmenuje Westside Willie, kde se objeví Planet Asia a Pure, a druhá pecka má název Buckshots a tam se objeví Ghostface Killa a Benny the Butcher. Pojďme na to, tohle je rubrika Album v Boom Bapu na Bčku.

Tak jo, pane moje, jsme na konci, tohle byl dnešní Boom Bap na Rádiu B, já vám díky za to, že jste vydrželi poslouchat až do konce, doufám, že vás to bavilo a že jste si dnešní výběr užili, třeba jste objevili něco novýho, a nebo jste si připomněli interprety, na který by se rozhodně nemělo zapomínat. Ještě před koncem bych chtěl zmínit jednu věc, a to 15.8. 6. narozeniny Rádia B v Roudnickém podzámčí jako každý rok. Bude to velká party, kde zahraje většina našich moderátorů z Rádia B, takže se na vás těším, doufám, že dorazíte a pokecáme nebo zakalíme. Bude to velký a doražte, bude to mejdan jako blázen. A na závěr samozřejmě nebudou chybět Wu-Tang, dáme si novinku, kterou má na svědomí Inspecta Deck společně s ním Baygod, track s názvem Day in the Life na závěr a vy se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu, uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jan Hirt se chystá na svou 8. účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou 8. účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu, uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Mike Makovsky měl svou vizi, když navrhl limitovanou sérii o zapomenuté vraždě téměř zapomenutého prezidenta Spojených států, James A. Garfielda, kterého hrál Michael Shannon. S jeho nápadem ale producenti David Benioff a D.B. Weiss nesouhlasili, až se jim nakonec podařilo projekt prosadit. Díky tomu vznikl fascinující příběh o Garfieldovi a jeho posedlém vrahovi Charlesi J. Gitouovi, kterého stvárnil Matthew McFadden. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hoď se do klidu. S Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.
5: Oh. Okay. Oh, sure.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

gon' talk.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Liquid Waves. Tak pěkný páteční podvečer. U mikrofonu Rádia B DJ Raskal. A zvu vás na další poslech pořadu Liquid Waves. Dneska si dáme nějaký můj výběr za poslední dobu, takový klidný pohody. A teď si dáme na začátek dva tracky od Intergalactic Aliens, Of the Blazed a první track se jmenuje How Do I a druhý se jmenuje Hypnotized, vyšlo to na DNB League a přeju příjemný poslech na Bčku.

Tak jak jsem říkal, bude to v takovém poklidu dneska, po předchozích dílech, kdy byly vysílaný mixy od Makoto.

No a budeme pokračovat na Bčku. Dáme si další dvojici tracků. Dělal to Bad for Life. Jeden se jmenuje Lone Star a druhý Event Horizon. Vyšlo to na Subwaveling Recordings.

Tak přátelé, teď jste mohli na Bčku slyšet dva tracky od Bad for Life. Nicméně teď nás čeká Confusions a Mystic a track Fire Files. A vyšlo to na Focus Recordings. Taky taková příjemně laděná letní věc. Posloucháte Rádio Bčko.

No a pokračovat budeme zase dvojákem a mám tady producenta, který se říká Kiko. A udělal EPčko, kde má 4 tracky, a my si z něj zahrajeme 2, jeden se jmenuje Eidor a druhý Golden Race. A celé to vyšlo na Focusu taky. To fakt příjemné záležitosti to jsou, takže užívejte letní počástko, který ještě máme, a dejte si nějaký dobrý drink k tomu a klidně tančete. Zdraví vás Rádio Béčko.

No a přátelé, rád bych vás ještě jednou pozval na oslavu narozenin Rádia B. 6. narozeniny slavíme v sobotu 15. srpna v Roudnickém podzámčí, kde se celý odpoledne a večer budeme střídat za mixem s ostatníma DJ z Rádia B. Bude to o více stylech, zazní tam hip-hop, reggaečko, breakbeat, drum and bass, house. Takže to bude určitě záživný odpoledne i večer. A těšíme se na vás. A je tam taky dost příjemný občerstvení, street buffet, kde mají výborný pokrmy. Takže kdo nemáte co dělat, určitě se stavte. Nicméně budeme pokračovat dalším dvojákem a to jsou dva tracky od Command Strange. První se jmenuje Empathy a druhý Electric a vyšlo to na V Recordings.

Tak tohle se mi hodně líbí, parádní věcička od Command Strange, jmenuje se Electric. No a další věcí bude Benny V, kterým navážeme, a track se jmenuje Oceanborn. A track vyšel na Dance Conceptu a taky mě hodně baví, takže přeju příjemný poslech na Bčku. Zdraví vás DJ Raskal.

Tak přátelé, posloucháte pořád Liquid Waves, Rádio Bčko. No a další věcí, tady mám track od Nymfa. Spolupracoval s ním ještě Raubau a MC Mota. A track se jmenuje Blood. Vyšlo to na Dark Machine Recordings. A je to takovej houpavej letní track, takže na pohodičku, Rádio Bčko.

No a další věc je od Polan, Bryson a Dria. Jmenuje se Where Did You Go? A vyšlo to na Shogun Audio teďko posledního července, takže opět nová věc. Užívejte, Rádio Bčko.

No a v pořadu Liquid Waves máme dneska poslední track, dělal ho Radical. Jmenuje se Real Love a je z roku 2017 z EPčka stejnojmenného a vyšlo to na Influenza Media. Nicméně je to taky příjemný track a mějte se moc hezky, poslouchejte Rádio Bčko. Jsem rád, že jsem součástí tohohle týmu a můžu vám zprostředkovávat nějaký novinky, nějaký mixtapy. Kdybyste kdokoliv chtěl, můžete mi poslat svůj mixtape a poslechnu, když to bude možný, tak odvysílám. A budu jedině rád a chci vás podpořit, takže nebojte se toho. Nicméně se mějte moc hezky, mějte se rádi a poslouchejte Rádio Bčko.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Ahoj, já jsem DJ Bab. Zahraju vám vinyl set pro pořad exkluziv na Rádiu B.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu tě zdraví Antonín Padrta a mám pro tebe 30. díl pořadu Houpan do Grande, takže jestli si chceš se mnou užít tuhle parádní houzovou nadílku, připrav se a jdeme na to.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč, to dá rozum.

0: Adios.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Beatyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alikem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš bobrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

Pozdrav in Bianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Peteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti Electro Swing a samozřejmě i Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotá. Nevadí. To už nevadí.

A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo, a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho myšmaše.

Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, páč, mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

Manic. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, rok

pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

0: Je půlnoc na Rádiu B.
1: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o dva interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just